0: život. Radio Veronika. Veronika. Rytmat na srdce. Na srdce to. Žena, majka, krajica.
1: Familia Galaxy. Vkusen na vseki jezik.